0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Radio FM+.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
3: ten nejezdí.
4: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
1: Porsche Plzeň.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Hit Radio.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio.

jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes veřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup by je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahce nebo Sturm Graz. Ani v případě vyřazení, ale Sparta v Evropě nekončí, měla by jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Výstavbu nové kliniky infekčních chorob chystá fakultní nemocnice v Plzni. Potřebu oddělení odhalila v minulých letech i pandemie covidu. V novém moderním pavilonu najde zázemí také cestovní medicína nebo dermatovenerologie. Každé oddělení bude mít svůj vlastní vstup, aby se zabránilo případnému šíření nemocí. No a co nám na úterý slibuje předpověď? Na západě Čech bude zpočátku polojasno, postupně i skoro jasno. Teploty dnes budou oproti včerejšku o něco nižší. Dostanou se mezi 26 a 29 stupňů Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak my vám přejeme krásné úterní ránečko, 6 hodin, 3 minuty, opět jsme se tady potkali my tři, Jasmin.
2: Ahoj, buďte zdraví.
1: David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: A já, dobré ránečko. No tak jsme moc rádi, že jste tu a že s námi startujete úterý a celé to odpálí LP. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: myslím, že úterní ráno jsme odstartovali kvalitně. Tohle jsou One Direction na Hit Radio v 6.09.
1: Dneska je takový sváteční den, aspoň pro někoho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
0: Bude a možná to, počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
0: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák, Miraj. Takhle, Navrátil příjmením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
1: Fakt jo.
2: Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách.
0: Tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
1: Jo, nevím, tak možná, může by Eva.
0: No jasně, od Davida.
2: Je to tak? Jak jste to
0: ale,
2: věděli?
0: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jakej? Ten ze skupiny Miraj.
0: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj Navrátil má dneska narozky, ale
1: a
0: já...
1: A schválně, kolik mu je podle
0: no,
1: vás?
0: No, já bych to možná měl vědět, 90...
1: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný,
2: tolik komu ještě není počítat. Přes 90, ne.
0: 36.
1: Já si myslí,
2: říkám 32.
1: Tak jste vedle jak tadyhle, je mu 34 let dneska.
2: Už toho stihnul dost a ten krátký život.
1: Stihnul toho let. Dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Hmm. Nedávno se mu narodil syn přece, takže
0: to je vlastně
1: všechno
0: fakt.
1: Nejlepší.
0: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší i Evě. Kolik je Evě vůbec dneska? Už to neříká, ale že? Tak kolik?
1: 30.
2: Je jí zhruba o 3 méně než Mirajovi.
1: No, to je dobrý.
0: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů, abychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě jednou Miraj, všechno nejlepší, tohle je dokola spolu s tím DJem Tripsem, my jsme Hit Radio a přejeme vám 6 hodin, 12 minut, krásné úterní ráno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Čtvrt na sedm, dvě minutky k tomu. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prý normálně měřej, ale fotky ležejí na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na Divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teďka si říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až po...

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pokračuje dopravní omezení na dálnici D5. Dávejte si tam pozor mezi kilometry 100 a 110 v obou směrech. Dočasně je tam zúžená vozovka a můžete se zdržet.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle je Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude půl sedmé a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci. Čekání na stůl v restauraci udělalo z francouzského páru milionáře. Během 20-minutové pauzy si zašli vsadit loterii a následně zjistili, že vyhráli přes 240 milionů korun. Původně si přitom mysleli, že jejich výhra činí jen několik desítek tisíc eur.
0: Kdyby to bylo takhle pravidlem, co? Po každý, co čekáme dlouho na jídlo, takže bychom vyhráli nějaký peníze.
2: Po každý, když čekáme na cokoliv, to by bylo peněz.
3: To je strašná suma, přesně 240
0: milionů. 240 milionů, to je hodně. To je hodně. Takhle, nebudeme asi řešit, to bychom se koupili, že peníze nemáme, takže to je asi jedno. Ale vy jste vyhráli bingo, kdo jste u rádia, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka, Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. a jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle, Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun a jsou tam dvě takové divné věci, jo.
1: No.
0: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece, tak proč to potřebujou. No. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
1: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko. Teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
0: Já ji nemám, já už se...
1: A počkej, tak, že to říkala? Dobře, že má
0: říkala,
1: klimatizaci.
0: Ale já nemám říkala. Tu, co máme ve studiu. Já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, jenom na obývák.
1: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl v místnosti, já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, ale ono to docela funguje. Ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
0: za
1: to šlapalo.
0: Za 51 míčů třeba.
1: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu. Jako, jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
2: To byl šok.
1: Ale jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednou vzal teda. Co vy dva tady?
2: Klidně dvě.
1: Ale mohli by udělat nějaký losování třeba. Ale já jsem pro. Měl jsi mě vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskéslavnosti.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu taky dnes ráno čeká řidiče v Chebu. Pracuje se v ulicích Evropská a taky Svobody. No a pozor si, dávejte taky v Plzni, kde dopravní omezení čeká na Domažlické.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Santos, Ray of Light. 6:50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: To by se to... Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide. Ne? Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil jsem
2: to. Tak ty, když jde o jídlo, tak je jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co, čemu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají zas tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře, co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě?
1: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to byl
2: to
1: hovor...
2: Odbyde. Jako jak co? Odbyde? Že to ne. Odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMS-ku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
0: jako,
1: ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počká.
2: Kdo?
0: Chudá Kuba, chudá vidím. Jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, mláčku, prosím, počkej, to nemusím vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello. Tak dobré ránko. In this town's lost its faith.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Monteri není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monteri.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena zemního plynu v Evropě znovu prudce roste. Reaguje na podmínky Íránu pro znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Plyn zdražil proti pátku o více než 10% na zhruba 61 eur za megawatt hodinu. Od vyostření konfliktu na Blízkém východě se potom jeho cena téměř zdvojnásobila. Londýnská policie zabavila desítky luxusních sportovních aut. Během jediného víkendu skonfiskovala 90 vozů v hodnotě přes 200 milionů korun. Zasahovala hlavně v bohatých čtvrtích kvůli nebezpečnému a protispolečenskému chování řidičů. Policie může od letoška takovým řidičům auta přímo zabavovat místo pouhého varování. Letiště v Lipsku minulý týden jen těsně uniklo možné katastrofě. Dron s výbušninou Semtex podle německých médií narazil do křídla ukrajinského nákladního letadla Antonov. Výbušnina ale po nárazu neexplodovala a dron spadl na zem. Vyšetřovatelé zjišťují, zda útočník záměrně mířil na křídlo, kde se obvykle nacházejí palivové nádrže. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Obnova loveckého zámečku poblíž ostrova na Karlovarsku se protáhne. Podle posledních zpráv by v Mořičově mělo být hotovo až během září. Ne teď v srpnu, jak se původně avizovalo. Práce totiž zbrzdili archeologové. Po dokončení v místě vznikne odpočinkové místo pro návštěvníky naučné stezky po starých cestách okolo ostrova. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na úterý nám pro celý západ Čech slibuje polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 29 stupni, na horách do 24 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj.
11: Krásný úterý.
12: Snídaní šampionů.
10: My tři jsme v plné síle, už jsme se za tu hodinu stihli probrat, tak snad i vy už máte o něco lepší ráno. Hity připravený, Ed Sheeran taky Pink, So What, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: naprosto fantastická Pink So What 706 na Hit Radio. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. V obejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchl mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. Jo, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zaboukly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že bychom měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu. Podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zabouchnutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba 4 hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne, ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zabouchnutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správného úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.
0: Jsem rád, že
2: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit teda, jestli to na těch vašich dveřích funguje.
1: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
2: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
1: Okay.
0: To je neskutečné.
1: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouch dveře a musel jsem líst už teda dávno do prvního patra. Člověče. Do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly odevřený, jo, ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení, jako nic moc, no, ale co máš dělat, no, prostě, když musíš, tak musíš. Já jsem byl rád, že ty balkonovky byly odevřený, takže to je můj případ, ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte, jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
1: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř? Jako ty hadi jako předtím, hadi. Tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777 937 777, komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je pan Šíren.

0: tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodové dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený a to si dokážu představit.
1: Teda. Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
3: Hlavně jak to dopadlo s tím airsoftem? To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel bytu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
2: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psy odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem,
1: jako,
2: ale...
1: Jakože skočili a packou, no, jako, jasně. Ale...
2: Tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech. Přijel zámečník, 10 vteřin byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na
1: Silvestra. Tak aspoň jim nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
2: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bychom vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: přišla a byla od Míši. Ta psala, že si zabouchla dveře, když na plotně škvařila sádlo. A byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě, jasně, píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo. Tak Míša tady, byl přidán smích k té zprávě, no, vy smátej smajlík a píše, naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne, Davide? Solar. Sofia, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz. Porsche
7: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
8: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
7: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
8: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
7: To je Audi Q7 Perfection.
8: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
9: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
2: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
1: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
2: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na vozidlo údržby můžete ještě v těchto chvílích narazit na dálnici D6. Pohybuje se mezi kilometry 146 a 130 ve směru od Chebu na Karlovy Vary. Tak si tam dávejte pozor.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik

0: udělali několik hodin, tak nejdřív odebrali krev, jako.
1: No, otisky prstů, sejmuli.
0: Změřili tep.
1: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit, je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
2: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
1: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shakira Zoo. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel, ahoj. Ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbikeu, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak, chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně, jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: A kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama, jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někdy jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To seš frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka 1.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.

0: Ano.
1: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
0: 6.
1: Jo. Otázka třetí.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
0: Že všechno v ceně.
1: Mm-hmm. Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
0: Instagram.
1: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
0: YouTube.
1: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
0: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka.
1: Začíná to na A.
0: Avokádo.
1: No ano. Jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
0: Hroznové víno.
2: Mm-hmm. A poslední sedma. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
0: Občanský průkaz.
1: Pájo, to by se budeš šlapat. Jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
0: Nevím, jízda na handbajku.
1: Jízda na handbajku. To by se bude jezdit na handbajku teďka. Máš, vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market. Je to tvoje.
0: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
1: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej. Ať to jezdí, no a určitě se někdy ozve, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou. Ahoj.
0: Děkuju, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio FM+.

0: Summer 743. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasové jízdě David Guetta a Sia She Wolf. A taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam budem.
7: Přestaň, štěji mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
10: avokádo či mikádo,
9: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
10: šampiony nebo dresy pro šampiony,
9: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
10: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
9: Vaše centrum nákupů a zábavy.
10: Olympia Plzeň CZ.
11: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře taky dnes potkáte v Karlových Varech, pracují v Krymské ulici, která je proto neprůjezdná. No a opatrně taky na jich od Plzně v obci Borovy, kde se pracuje přímo na hlavním průtahu.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je selhání na Hit Rádiu Činasky v 7.54.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, tak jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
2: To by se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bejvala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozen.
0: Já jsem se řekl, že se s tím nedovolí souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo, protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluví, za těch 12 vteřin máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě střádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 vteřin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 vteřin možná, no.
0: Tak to kecáš. Ne. To kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě a já, od z čeho jsi v pohodě nebo jak jako a on, no z té hádky, jak a říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky a on, no. Ale teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt
0: prohozené. Máte to naopak, evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění po 12 vteřinách znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh. Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Výstavbu nové kliniky infekčních chorob chystá fakultní nemocnice v Plzni. Potřebu oddělení odhalila v minulých letech i pandemie covidu. V novém moderním pavilonu najde zázemí také cestovní medicína nebo dermatovenerologie. Každé oddělení bude mít svůj vlastní vstup, aby se zabránilo případnému šíření nemocí. No a co nám na úterý slibuje předpověď? Na západě Čech bude zpočátku polojasno, postupně i skoro jasno. Teploty dnes budou oproti včerejšku o něco nižší. Dostanou se mezi 26 a 29 stupňů Celsia. Největší

0: vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
1: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Taky Davidem, hezké ránko.
3: Krásný úterý. Snídaně
2: šampionů. 8:02 vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska je světový den hip-hopu. Slyšeli jste o tom někdy? Já to tady akorát si přečet a říkám si, tak ono už může mít svůj den opravdu všechno. Že bychom tuhle hodinu začali teda stylově rapově, jo? Tak Davide, pojď rozjet nějaký rým.
4: Jo.
2: 8:02. David Jošt. Bude mošt? Co?
4: Už toho bylo došť.
2: Došť. A co na to Jasmin?
3: Jasmin je v háji z vás dvou.
2: To se nerýmovalo. Jasmin, zkus tam hodit něco jiného jako David Jošt mošt.
3: To nemožně.
2: Asi toho necháme, ne?
3: Stačilo? Už bylo došť. Hit Radio FM Plus.

0: v uších Hit Radio, tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly podle žní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerozsekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga. Jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozkouskovat do celého roku?
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhý časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní správař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
1: No,
0: to je vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je vončo. Dobře, ale tak čistě hypoteticky. Kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhují, že by to bylo co 2 týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle 2 týdny volníčko, takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by museli být zjednat.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky, no. Tak jak byste to brali vy, co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte, jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vidět, WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou, jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U, s tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Praka dobrá, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovu prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o to myslíte, spousta zpráv, zahltili jste nás.
1: Monča píše, hezké ráno od kávy. Jak by si je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu samozřejmě.
0: To píše Michal. Takže tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Ale prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když jí chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc za týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty 2 týdny? Už tak je těžké je přes ty 2 měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední 2 týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Jasný názor. Taky píše Petr. To mohlo vymyslet jen, teďka 3 tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. 2 měsíce jsou moc najednou. Viděla bych to na pololetku, červenec a prosinec. Haninka.
1: Červenec a prosinec. No
0: jakože měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouskovaný fakt jako po třeba týdnech nebo 2 týdnech, ale takhle měsíc v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chce bych tím udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší. Co na to, David?
3: Souhlas.
0: To souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8:17, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale taky na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu, třeba tohle. Erik Pritz, Call on Me nebo Taylor Swift, Opel Light, to všechno za malý moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ. A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám dali vědět na Chebsku. Došlo k ní na výjezdu z Lázní Kinžvar směrem na Velkou Hleď Seby, kde havarovalo osobní auto. Je to bohužel nehoda se zraněním.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: Taylor Swift, novinka Apollo tady na Hit Radio. 8.31 a zní to sakra dobře. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Louisiana varuje před nebezpečnými bakteriemi v moři. V tomto americkém státě se letos nakazilo 9 lidí a 5 z nich zemřelo. Riziko nákazy roste zejména v teplé mořské vodě a bakterie se mohou do těla dostat například přes otevřenou ránu. Benzín by mohl do konce prázdnin zlevnit pod 40 korun za litr. Podle analytiků klesají velkoobchodní ceny pohonných hmot i cena ropy. Zlevňovat má také nafta.
0: To jsou zprávičky, Davide, to je ono, to chceme slyšet.
2: No a Sabrina Carpenter má údajně jasnou podmínku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
3: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
0: Kdybyste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. No, já jsem si řekl, Davide, že bychom si to mohli vyzkoušet, jestli máme šanci, alespoň, jestli dáme aspoň část textu u tady ty písničky.
4: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
0: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není Hodina pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi. Tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
4: A hlavní cena by byla Sabrina Carpenter.
0: Tak? Hlavní cena. To je, znáš aspoň část textu tady u toho Davida?
4: Já ne.
0: No tak to nemá šanci, no. Bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás. 8.33 na Hit Radio SP.

0: Te si dáváte Hit Radio. Kamrad, Be Mine.
1: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo? Já vím, takový neškodný jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo, takže...
2: tak proč být opatrný s tím melounem teda?
1: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
0: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
1: Máte-li v tom zálibu velkou.
0: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ten meloun jenom díváš, že jo?

0: tržby po týhletý informaci.
1: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

0: Farben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabití. Nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet. Já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky. Jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima a různýma věcma. To tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a seš v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, je, ani, a teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to teda usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pusť mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. Já jsem se jenom zved a koukám tam a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, jak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prýma mejdan. No tak, ať nám tady neusnete, vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51,

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Soul True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme
1: tak
0: tam vykřičník, ráno v 6, zítra, ahoj!
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásné úterý. Nehoda osobního auta se zraněním se stala mezi Plzní a Radobyčicemi, na místě jsou složky IZS a nehoda osobního auta se stala i v Chebu, a to v ulici U Farmy. Tvoří tady překážku na silnici, tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vysoké teploty lákají k vodě a čím dál víc jsou oblíbené takzvané paddleboardy. Je nutné na nich ale dodržovat bezpečnostní pravidla, říká Daniel Vičan z vodní záchranné služby.
10: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na něho.
9: Záchranáři dále doporučují, aby si sebou lidé na paddleboardy brali také záchranné vesty. Letiště v Karlových Varech otevřelo placené parkoviště pro cestující. Kapacita je pro skoro 140 osobních vozidel. Místo si lidé rezervují jednoduše online přes webové stránky letiště, kde zároveň najdou i aktuální cenník. Osoby, které cestující pouze doprovází, mohou zaparkovat na 15 minut zdarma. Češi si zvykli na nákupy v e-shopech s levnou módou. Oblečení tam nakupuje asi pětina dotázaných, jak ukázal průzkum. Pro většinu z nich je klíčová cena, jen okrajově pak koukají na ekologii nebo etičnost výroby. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále předvedl český rekordman výkon 19,68 metru, kterým zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace, ve které byl druhý. Postupu do užšího finále mu chybělo 34 cm.
2: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
3: Takže já bych chtěla říct, že nás dneska čeká takové normální, běžné léto, na které jsme zvyklí. Bude jasno až polojasno v maximech krásných letních a normálních 28 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Tudíž dneska můžeme jak k vodě, tak třeba i na procházku a nebudeme u toho odpadat, což je pozitivní.
2: Hit Radio FM+.
3: Úterní dopoledne je tu, Bára Škrybová do 12. s vámi. Udělali jste někdy na dovolené nějaké zásadní životní rozhodnutí? Děje se to a já se na to budu ptát.

Krásná roková a zároveň zasněná písnička Dreams od Cranberries na Hit Radio FM+. Tak jak to máte s tou dovolenou? Potažmo se zásadními rozhodnutími, které jste na té dovče třeba udělali. Já už jsem se na to před chviličkou trochu zeptala, a to z toho důvodu, že například na dovče nejčastěji přemýšlíme o změně zaměstnání. Je to asi jednoduchý, na dovče je nám dobře, a když si představíme, že se vrátíme zase do práce, kde to třeba zrovna není úplně jako ideální, kde to nemáme až tak rádi, tak se nám ta představa úplně nelíbí, když to řekneme kulantně. Na dovolených ale máme čas přemýšlet a tak jako neděláme rozhodnutí jenom co se týče změny té práce, ale třeba i dalších zásadních životních změn. Já nevím, jako třeba stěhování nebo změna partnera, opravdu jako cokoliv. A mě tady teď právě zajímá, jestli se vám někdy něco podobného stalo, protože je to podle průzkumu prý opravdu poměrně častý. Já jsem třeba takhle měla jako po střední škole první práci, prodávala jsem ve skate shopu, tam jsem si vzala první dovolenou a když jsem se vrátila, tak jsem se jako rozhlídla kolem sebe a řekla jsem si, tyjo, tak tady jako vůbec nechci bejt, podotýkám, že mi bylo asi 20, jo. A jak jsem tam tak jako stála, tak jsem se otočila na podpatku a odešla jsem prostě domů. Normálně jsem řekla zdar a šla jsem. Kolegyni jsem popřála hodně štěstí a opravdu jsem šla domů. Jo, pojďme si říct, že to není v pořádku a že jsem byla jako opravdu takový pankáč. Nicméně teď už bych to neudělala. Takže co vy? Máte na kontě něco podobného? Udělali jste na dovče nějaké zásadní rozhodnutí a třeba ne úplně ideální? Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 720 870 237. Eva Farná Miraj, vzpomeneš si?

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Krásná věc, Coldplay BTS My Universe na Hit Radio FM plus 9.24. Krásné úterní dopoledne všem. Na dovolené je prostor dělat velká rozhodnutí a přesně o tom si tady spolu teď povídáme. Co jste kdy vy na dovče udělali za zásadní rozhodnutí? Alice, ahoj Báro, já jsem se na dovolený rozhodla, že už nechci bydlet v Praze. Byli jsme týden na Šumavě a nějak mi došlo, že mě to město vlastně hrozně vyčerpává. No po návratu jsem to začala fakt řešit a za půl roku jsme se přestěhovali. Teď už jsme tady třetím rokem a zatím nelituju. Jo, kdo zavítá k nám na západ Čech, zvláště pak na Šumavinku, už nechce jinak, ale chápu a díky moc. Domy taky píše. Ahoj Báro, my jsme se na dovolení rozhodli, že si pořídíme dítě. Byli jsme spolu sami po dlouhý době a najednou jsme měli čas se o tom normálně bavit. Předtím jsme to pořád odkládali. No a za rok už jsme byli tři. Paráda. A pak ještě realita od Šárky. U nás to bylo trochu opačně. Na dovolený jsme si s manželem řekli, že bychom měli víc času trávit spolu. Pak jsme se vrátili. Děti, práce, domácnost a do týdne jsme zase jeli každej svoje. Takže rozhodnutí bylo dobrý, realizace už horší. Ahoj Šárka. Taky možnost, no Šáry. Každopádně, dovolený jsou magický, ať tak či tak. Kdo jste teď dovolenkovej, užívejte, jak jen můžete a čerpejte hlavně síly. Jsme moc rádi, že vám k tomu hraje naše Hit Radio FM+. Za chvíli Simple Plan, Lost Frequencies, tak krásný den. Hit
1: Radio. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
5: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
8: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
7: Děláme do letadel CZ.
8: Děláme do letadel CZ.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

cesta na přání. A kdo nás posloucháte, tak víte, že ty srdcovky bývají takový jako žánrový myšmaš, řekněme. A že si v tom každý opravdu jako najde to svý. Jirka umí jak velký rockový věci. Jako třeba tohle, že jo? Tohle je Bruce Dickinson. To je prostě veliká roková věc. A pak vás jako hezky pozvolná a bez otálení pošle opravdu na 90kovou didžinu. No a tohle jsou třeba Two Unlimited Faces. Tenhle song byl nejvíc úspěšný asi v Německu, jak to tak u těch Eurodance songů bylo. Ale naopak, co třeba v Německu vůbec jako úspěšný nebylo, tak to je písnička od Morčíby. Rome wasn't built in a day. Ale zase jako v Británii a na Novém Zélandu lámala obrovský rekordy. Každý má něco, každý má jiný vkus. A já si třeba myslím, že tahle písnička je prostě naprosto parádní.

0: 9 hodin 43 minut, Hit Radio FM Plus v úterý dopoledne s vámi, dohráli nám Imagine Dragons. Je srpen, začínají lítat netopírci a aby se nám nestalo, že nám vletí netopíři domů, tak je třeba dobrý mít síť v okně a večer radši nenechávat do kořán otevřený okna bez zabezpečení. A když už vám teda netopír do toho bytu vletí, což se opravdu může stát, tak hlavně nepanikařit a nezačít ho honit koštětem. To se jako stává a ono to většinou vůbec nepomůže, akorát tam chudák začne zběstěl lítat po té místnosti a jsme opravdu jako tam, kde jsme byli. Takže úplně nejlepší je prý zavřít dveře do ostatních místností, zhasnout, otevřít do kořán jenom jedno okno a ty ostatní okna klidně nějak zastínit. A u toho otevřeného okna je prý taky fajn jemně zatleskat. A to pak jako prej funguje. Tak to když tak zkuste, když se vám to stane. Jste s Hit Rádiem FM Plus, za chvilku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo třeba Jeleni, Touha a Pláč. Mějte krásný úterní dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový ráj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
3: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
2: Jo, hurá!
3: Farma Park u Toma.cz.
4: U Toma, tam to všechno začíná!
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Matt Knorridleton, Don't Worry, tančíte? Já strašně. V tom případě jsme tančili spolu, pokud tančíte taky. Jste zítra rádiem FM Plus, je minutka do desátý, jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D5C, trasa Rozvadov Praha je tady na 105. kilometru. Porouchané auto a ještě se taky došetřuje nehoda osobního auta se zraněním, a to před Radobičicemi směr od Plzně. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
10: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Zatmění slunce, které bude v Česku částečně viditelné ve středu večer, může snížit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Jejich celkovou funkčnost ale nijak neohrozí. Zatmění navíc bude až ve večerních hodinách. Pokles produkce tak bude spíš malý. Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů nebo munice nejsou dnes žádnou výjimkou. Lidé je velmi často nacházejí pomocí detektorů kovů. Takový nález je ale nutné nahlásit policii, jinak hrozí i trestní stíhání. Víc policejní preventistka Monika Šindlová.
12: Zásadně s tou věcí nijak nemanipulovat. Hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nález se ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
11: Policisté následně prostor zajistí a počkají na příjezd pyrotechnika. Úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty má zelenou. V kapse už má stavební povolení a tak nic nebrání jeho realizaci. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a Lázeňským městem má být dlouhý 8 kilometrů. Jeho předpokládaná cena byla 4 miliardy. Vybraný zhotovitel nicméně nabídl cenu nižší. Pro sprinterku Karolínu Maňasovou neúspěšným vystoupením na mistrovství Evropy skončila sezóna. Česká rekordmanka potřebuje vyléčit zánět na patě, který ji trápí poslední 3 týdny. Maňasová přesto věřila, že by mohla postoupit do finále stovky. K tomu ale nakonec měla daleko.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A dneska bude krásně a střízlivě letně. Teploměry nabídnou příjemných 28 stupňů v maximech, na horách to bude 25. Obloha k tomu jasná až polojasná.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Jedeme dál, máme přesně 2:50 na parádní dopoledne, už jsou připraveni Westlife, Cyril i Pink a Bára Škrybová za mikrofonem. Krásný den všem.

Westlife, parádní, veselá, letní a bezstarostná písnička. Spoustu vzpomínek na ní máme. Mimochodem teda, když už jsme u těch vzpomínek, jo, tak skvělý nabízí i Facebook. Zrovna dneska tam na mě vybafla vzpomínka, jak jsme pařili s Hitrádiem FM Plus na Chodrock Festu, respektive na afterparty s Hitrádiem FM Plus, která samozřejmě bude i letos, a to už tuto sobotu, 15. srpna. Takže za náma doraste, naše party startuje ve 22 hodin, pojedeme do 2 do rána, lístky můžete koupit i na místě. Je to vlastně takový úplný zakončení Chodrock Festu, který je naplánován právě na tento následující pátek a sobotu v Domažlicích. Na 2 pódiích se tam objeví třeba Pokáč, Vohnout, Harley, Brutus, Argema, Valda Gang, Poletíme a taky naše hvězda hvězd Marie Rotrova. A to je opravdu jenom jako maličká část programu letošního Chodrock Festu. Celý uvidíte na stránkách www.chodrockfest.cz. Navíc tam můžete koupit i lístky v předprodeji. A ptáte-li se, jestli je pro vás Hit Radio FM Plus nemá náhodou třeba taky, tak říkám ano, máme je. Zase odpoledne po 15. hodině bude Dva lupeny na Chodrock Fest rozdávat Divoký západ. Tentokrát Kuba a Bára, David ten si rajzuje někde na Dovče, ale na již zmiňovanou afterparty s Hit Radiem FM Plus prý dorazí, takže se nebojte nic, zastavte se taky, my tam budeme, vy tam budete a bude to úplně parádní. Moc se na vás těšíme.

0: Je, Ríša, já bych ti to klidně šeptal, ale vůbec nevím, co bude pak. Krištof na Hitrádiu FM Plus, 10 hodin 25 minut k tomu. Máme 11. srpna, svátek mají všechny Zuzanky, takže Zuzankám všechno nejlepší. Gratulace jdou samo sebou i k narozeninovým oslavencům. Dnes s vámi slaví například Miraj Navrátil, jemu krásných 34 let. A mimochodem dneska je i den hip-hopu. Ono se to podle mě málo ví, ale takovou největší milovnicí hip-hopu, potažmo odbornicí na něj, to je naše moderátorka Denny Jirásková. Takže Denny, dneska slav a moc zdravím, jestli posloucháš. No a všem oslavencům za chvíli přiletí David Guetta společně se Siou a Måneskin. Mějte všichni krásné středeční dopoledne a díky, že jste přitom s námi.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
9: avokádo či mikádo,
8: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
9: šampiony nebo dresy pro šampiony,
8: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
9: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
8: Vaše centrum nákupů a zábavy.
9: Olympiaplzeň.cz.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
12: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
13: Sudovi šrot, republice ocel.
14: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Rádia.

Måneskin, the loneliest, s vámi Hit Radio FM Plus, 10 hodin a 37 minut. Sportujete? Nebo máte třeba v plánu sportovat? Nebo ke sportu přivést vaše dítě? Tak to si určitě kladete otázku, kam bude v dalších letech směřovat plzeňský sport. A možná třeba i, jestli se dostanou městské peníze opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. Hlavně klid, všechny tyto otázky vám zodpoví čtvrteční live s Jirkou Pelnářem, protože Jirkovým hostem bude radní města Plzně pro sport Tomáš Morávek. Řeč bude o blížící se sportmánii, rekordní podpoře sportovních klubů, o nových sportovištích i o tom, jestli má dnes talentované dítě v Plzni dost možností dostat se až na vrchol. A podíváme se trošku i do zákulisí, třeba na to, co radní zjistí, když vyrazí osobně mezi sportovní kluby a podle čeho se vlastně rozhoduje, kam poputují městské peníze. No a samozřejmě se zabrousí i na to, jaký sport baví samotného Tomáše Morávka a třeba i to, kterého plzeňského sportovce obdivuje. Takže live s Jirkou Plnářem ve čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM+. A teď zpátky k muzice, k letní muzice, protože tohle jsou Fool's Garden, Lemon Tree, to je ale krása. Tak mějte krásný úterní dopoledne, Bára Škrybů zdraví, díky, že jste s náma.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, náhřez obrovský na Hit Radio FM+. Před chvilkou jsme řešili téma sport u nás v live sirku plnářem, tak u sportu ještě zůstaneme i v rámci pozvánky. Kam vyrazit? Už příští čtvrtek 20. srpna startuje West Bohemia Tour a na 4 dny přivede do plzeňského kraje špičkovou cyklistiku. Začíná se opravdu zostra, a to časovkou ze starého Plzence na Radyni, kde závodníci na necelých 4 kilometrech nastoupají téměř 200 výškových metrů. No a pak už přijde pořádná porce kilometrů, Rokycany, Klatovy a nakonec i Plzeň. Čekají nás kopce, rychlé sjezdy, náročné šumavské stoupání a tak podobně. No a hlavně závodníky můžete vidět přímo u trati. Tak si vyberte to svoje místo, běžte fandit a hlavně si užijte tu cyklistiku naživo, protože to je fakt jako velká podívaná. West Bohemia Tour startuje 20. srpna a plzeňským krajem projede tedy až do 23. srpna. Na konkrétní trasy se určitě podívejte na www.westbohemiatour.cz. Je třeba i počítat s nějakými uzavírkami, tak sledujte tedy ten web a poslouchejte Hit Radio FM+, protože my vás budeme ovšem včas informovat.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
8: Těšíme se na tebe.
7: Farma Park u Toma CZ.
6: U Toma, tam to všechno začíná.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
11: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky. CZ.
1: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Minutku před 11. hodinou je s vámi Hit Radio FM Plus a tohle byla Leony, Don't Worry, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor, kdo jedete po D5C na trase Rozvadov Praha, tak na 115. kilometru hoří u dálnice Louka. Jsou tam hasiči, počítejte s tím. Jinak se jezdí aktuálně na západě Čech klidně a to je dobře. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskéslavnosti.cz.

0: Harley Vohnout Stop Chodrockfest.cz Stop Doraž Stop.
1: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
2: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
4: 11 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. V Česku je rekordní zájem o řízení vozidel od 17 let věku. Mladí mají tuto možnost od ledna předloňského roku. Do konce letošního června získalo řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72,5 tisíce osob. Naprostá většina z nich už si doklad vyzvedla a teď řídí až do dovršení 18 let pod dohledem mentora. Bolevecký rybník v Plzni by aktuálně potřeboval víc vody. Město chce ale nejprve odbahnit sousední Malý Bolevecký. Víc náměstek primátora Aleš Tolar.
5: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. Součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážový prostoru pro koupání. Asi se ta možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá, to je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou.
4: Kvůli vedrům má Bolevecký rybník až o 40 čísel nižší hladinu. A kvůli nedostatku vody je navíc město nemůže dopouštět z řeky Berounky. V sousedním Polsku se údajně potuluje puma. Píší o tom novinky.cz, podle kterých šelmu spatřili asi 40 kilometrů severně od Varšavy. V lokalitě se prý objevily stopy, které nasvědčují tomu, že by mohlo jít o predátora. Lidé by proto měli být maximálně opatrní. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob, na kterém na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková pak jako poslední osmá.
6: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
7: I přesto, že úterý nebude tropické, léto nás neopustí, nebojte nic, čeká nás jasno až polojasno a dnes v maximech naměříme 28 stupňů, na horách 25.
6: Hit Radio FM Plus.
7: A jedem s medem, jsou 2:01, užívejte úterní dopoledne, už nám z něj zbývá jenom hodinka. Na úvod 11. Blink 182, Bára

0: Krásný úterní dopoledne, jste s Hitradiem FM+, máme 12 minut po 11. Tohle jsou Get Fair the Radio. Tak schválně, kolik jste už za tohle léto protankovali? Že je to Majland. Vzhledem k cenám pohonných hmot a taky k tomu, že prostě jezdíme po výletech, dovolených, tak ta peněženka opravdu zažívá veliký nálety. A protože my tohle všechno víme a samozřejmě to zažíváme i na vlastní kůži, co si budem, tak jsme se pro vás spojili se sítí čerpacích stanic Orlen a máme pro vás tankkartu Easy právě do Orlenu v hodnotě 10 000 korun až a je to na palivo i něco dobrého k jídlu ve Stop Cafe. Hrajeme o ní až do konce prázdnin každý pátek u Jirky Pelnáře, tedy v čase 12 až 15. A je to vlastně úplně jednoduchý. Až vás Jirka vyzve, abyste volali, tak prostě volejte a na nic nečekejte. A jakmile se k němu probojujete, tak vám Jirka začne pokládat jednoduché otázky. A za každou správně zodpovězenou se vám přičítá 1000 korun. Otázek je 10, tudíž si můžete krásně vyhrát i celou desítku. Záleží na vás, jak budete šikovný. Tak za zpátek to zkuste. Teď se dáme činasky.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Lukas and Steve na Hit Radio FM Plus 11.23. Máme 11. srpna, je úterý a mě tak jako napadla taková věc, jo. Minulý týden samozřejmě byla první středa v měsíci a houkaly nám sirény a mně došlo, že ještě třikrát proběhne zkouška sirén a bude tady advent. To je dobrý, že jo. Kdo se těšíte na léto, teda na léto. Kdo se těšíte na Vánoce, tak za chviličku je tady máte, už možná kupujte dárky. A jinak teda to léto ještě trvá, tak se ho užívejte. Za chviličku Miley Cyrus Flowers a Michael Schulte Rehab Waterfall. Díky, že jste s námi a mějte krásný úterní dopoledne, nebo zbytek dopoledne. Hit Radio. Jenom
1: hity. Hit Radio. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije CZ.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

11.31, stále s vámi Hit Radio FM Plus a teď to byly Naskok i Michal Schulte a Rehab Waterfall. My jsme tady dneska zavítali na téma cyklistika, ale dáme se ho ještě jednou a trošku jinak. Do Česka totiž míří světová cyklistika a už od tohoto čtvrtka 13. srpna do neděle 16. srpna se jede Czech Tour, což je čtyřdenní etapový závod, ve kterém se na českých a moravských silnicích potkají světové týmy, zahraniční jezdci i česká cyklistická špička. A pozor, západ Čech bude hned z úvodu u toho, protože první etapa bude už ve čtvrtek 13. srpna a vyrazí z Prahy a zamíří právě do Karlových Varů. A protože se jede převážně po rovině, tak se očekává pořádně rychlý hromadný sprint přímo v cíli, tak to bude zase parádní podívaná. Pak už závodníky čekají pořádný kopce, ještět, dlouhé stráně a nakonec i půstevny v Beskydech, takže opravdu je to napříč celou Českou a Moravskou republikou, řekněme. Letos navíc Czech Tour povýšila do prestiž kategorie UCI Pro Series, takže dorazí ještě silnější konkurence. Tudíž pokud máte opravdu rádi cyklistiku, tak tento čtvrtek 13. srpna si fakt nenechte ujít ten průjezd Czech Tour Karlovými Vary. Světový peloton bude tentokrát opravdu kousek od nás, tak tam vyraste. A teď Rembrandt, I'll Be There For You, krásná věc, pohodová, takhle na úterní dopoledne, nebo na finále úterního dopoledne, úplně akorát.

0: Eva Farná, Perpetuum Mobile, jedna z novinek na našem playlistu Hit Rádia FM+. Doufám, že jste si ji užili. Užijte si taky za chvilku Katy Perry, Benson Boone tady bude, nebo Kelly Clarkson, to je muzika, kterou vám tady nechám, než úplně zvednu kotvy. Ale rozloučím se už teď. Mějte se krásně, přeju vám krásný zbytek úterý, máme příjemný, střízlivý léto, tak si to užijte. Těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybů se loučí.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
3: ten nejezdí.
4: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
2: Porsche Plzeň.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás

0: Stříbřeji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích.
7: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
6: Takový závisláci. Čemu se smál ty, Davide?
8: No, že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají za tu druhou aktivitu.
6: Dobře, co ty, Jasmin?
8: Jseš mladá ještě?
7: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to bylo
8: to
7: hovor...
8: Jako jak odbyde? Že to odbavíš jako?
7: Ne, jakože jen SMS-ku nechám bejt a když by to byl hovor, třeba tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
6: jako,
7: ničím...
6: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
8: Hele, a co kdyby byl třeba šéf?
7: No tak počká.
8: Kdo?
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s

0: dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na dálnici D5. Hasiči se pohybují kolem kilometru 119, kde v těsné blízkosti dálnice hoří louka. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát před volbami prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne v aplikaci e-doklady. Náměstek ministra vnitra, vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
10: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
9: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám.
11: V Plzni začala nově fungovat takzvaná plzeňská jízdenka. Jde o speciální plastovou kartičku, přes kterou si cestující ve vozech MHD mohou kupovat jízdenky. Sehnat se dá buď přímo na zákaznických centrech dopravních podniků nebo na místech, kde se prodávají i klasické papírové jízdenky, kde se kartička zároveň dá i dobíjet.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Během odpoledne by u nás na západě Čech mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou příjemné. Pohybovat se budou mezi 25 a 28 stupni Celsia.
7: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hit Rádia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
9: Jsi šikovný kluk, ano.
12: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje, jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
9: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli, no.
12: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
9: Zázrak,
12: je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations.
7: Hit Radio FM+.

0: Uniting Nations, Ino Corrida na Hit Radio, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byla srdcovka tady z roku 2005, je to předělávka starého krásného hitu z roku 1980. My teď budeme pokračovat v srdcovkách dál a samozřejmě WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Jen je tady opět pro vás, můžete mi psát v průběhu srdcovek samozřejmě to, co byste chtěli slyšet, to je jedna věc. Za druhý, pokud vás nějaká srdcovka pobaví, udělá vám radost, klidně to taky hned napište mi nějakou vzpomínku, je třeba kterou máte spojenou právě s tímhle hitem. No a nebo jenom pojďte zavzpomínat na vaše mládí, na vaše dětství. Jo, co když se řekne vaše dětství, co je první věc, která se vám vybaví? To by mě taky zajímalo. Já když jsem mluvil před chviličkou o tom vytáčecím telefonu, o pevné lince, tak mi přišla tady zpráva od Lení. Píše, ahoj, tak teď si uhodil hřebíček na hlavičku. My jsme vzali naše děti 7 a 5 k babičce, která má doma pořád pevnou linku s vytáčecím číselníkem. Chtěli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, ten nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to nemí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta a měli bychom si nastartovat motor vepředu tou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: nádhera, co? Tarzan Boy a italský projekt Baltimora, nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu od Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy. Připomnělo mi to dětské diskotéky, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mě bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules a spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku dopoledne? Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hit Radio. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

0: chtějí dívky. Jo, o tom tady zpívá Christina Aguilera. A je škoda, že to je v angličtině. Zase víme prte.
1: Srdcovky Hitradia.
0: 12 hodin, 24 minut. Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli jste taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp, sem ke mně do Hitradia. A těch zpráv je tady strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hrály Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čvrko, Jirko, čaupelny, hele, tady čaupelny, na to kouknu. Čaupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali, jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici víš, osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky, sedím v práci v kanclu, poslouchám i rádio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Rádio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín, čusk. Tak tohle. Děkuju. To je tak hezký. To je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Radio Disco. Já si to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. To nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu. Každopádně. Není tady křesní jméno, jenom K, takže K. Tak díky K. Díky K. Tak Men in Black. K. Děkuju. 12 hodin 26 minut, takový aktuální čas, srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná a to je na vaše přání, tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte, pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii, já to podle toho zkusím poznat. 777-937-777.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům ve Studénce na Novojičínsku za 7,5 milionu. Chata Český Krumlov Latrán za 3,5 milionu. Byt 1+1 v Lubočkách na Olomoucku za 2,5 milionu. Chalupa v Červené vodě na Ústecko-Orlicku za 7,5 milionu. A chalupa ve Vestci na Náchodsku za 4 miliony 790 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Saltitem Houdini. Je 12 hodin 36 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 777-937, stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia.

Do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu s volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak si mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny, kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Rádiu, začátek 90. let, Snow a Informer.

0: Komplet celá verze, 4 minuty 23 vteřin. Informer, tak to je srdcovka na přání. Tady na Hit Radio. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio? To je neuvěřitelný. No tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce. Je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Radio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání. Samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano. A právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třeše. A taky citron a bezinka, anebo meruňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinují tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronu přidáváme při zavařování, zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naděja krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě čekají na dálnici D5. Auto s defektem je odstavené na kilometru 48 směr Praha a druhé stojí na kilometru 35 ve směru na Plzeň. Dávejte si tam pozor. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělními silnými otřesy neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly zhruba na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. No a letošní horké léto láká častěji k vodě, velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
3: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
2: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám.
4: Západ Čech se chystá na jednu z největších akcí letošního roku. V Domažlicích se o víkendu konají tradiční chodské slavnosti, na které každoročně vyrazí 10 000 lidí. I letos se mohou návštěvníci těšit na bohatý program, hudební vystoupení, různé doprovodné akce a hlavně vyhlášené chodské koláče.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni. Na horách bude o něco míň, kolem 22 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
2: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
5: Je pravda, že jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons Believe.

Pitbull Back in Time, tedy zpátky v čase, posloucháte Hit Radio a zpátky v čase se dostáváme a vracíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zazpomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů, a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemujou tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotu, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale taky nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech. Takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí. Nicméně, pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu se svíčkama do lesa nechoďte. Dokonce tak už je zakázáno, když jdete třeba venčit psa do přírody, že jo, na čerstvý vzduch a je to na vás moc a potřebujete si dát cigárko, že to vaše tělo nezvládá tu dávku čerstvého vzduchu, tak ani to, jo, ani to se samozřejmě v tomhle horku nesmí jít takhle s cigaretou, s tím rozdělaným ohněm. Takže bacha na to, dávejte opravdu velký pozor. Neříkám, že to je za pokuty, ale logicky, jo. Když vidíte, jak to kolem vypadá, tak takhle ten otevřený oheň v přírodě není teď momentálně dobrý nápad. A možná je to pro vás teď třeba taková malá motivace k tomu to trošku omezit. My si dáme na Hit Radio další hit od skupiny Cars, jmenuje se Breathless, takže bez dechu, no, tak to znáte sami, jo, tak to máte ode mě tady na tu odvykačku. A zkuste to, já vám fakt jako držím palce. Kdy jindy začít přestat kouřit než dneska? Pojďte do toho. Tady Hit Radio.

0: Basta.
1: Markéz, Vajamos, Kompanieros, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Teď jsem chtěl mluvit o velmi zásadní věci, ale místo toho tady přečtu SMS, která mi přišla na WhatsApp 777-937-777 od velmi naštvaného Lukáše a píše: čau, tak ti pěkně děkuju, před chvíli jsme se vrátili z rauch pauzy a kolega říká: mně v tom horku to cígo snad už ani nechutná, nenecháme toho? Říká mu: jsi se zbláznil, mám 3 děti, 2 psy, tchýni ve vchodě, to nedám, mám nervy na pochodu, drží mě v celku jenom to cígo, když ho vynechám, tak někoho zabiju. A první, co v rádiu slyším, je, jak říkáš: hele, přestaňte kouřit. A kolega na to: kámo, to je znamení. Tak děláš si ze mě, a teď je tady spousta slov, který přečíst nemůžu. A zpráva pokračuje dál. Nemůžeš radši mluvit o něčem jiným, třeba o tom, že jestli se vám dneska opravdu nechce, tak se i tak hecněte a jděte večer na pivo. To by mi pomohlo víc. Díky moc, Lukáš. To je skvělá zpráva, Lukino. Hele, na rovinu, to po mně nechtěj, já jsem nekuřák, takže já tyhle chytrý, blbý motivační keci ohledně přestat kouřit, tak to já budu mít pořád. Ale je taky pravda, že jsem se narodil ve městě piva a moje máma už mě jako miminko kojila na 7. schodě, abych měl správnou teplotu mlíka, takže já s tou druhou částí samou sebou jako souhlasím, to se klidně hecněte, ale zároveň nenechte si do ničeho kecat, vždyť je to váš život. Řekni, je to můj život, it's my life. A to je taky hit, který si tak dáme už za chvíli. Hezká inspirace pro mě do dalšího playlistu tady na Hit Radio. Takže Bon Jovi už za chviličku.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel. Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když si pod

Marie Tichá ve 13 hodin a 36 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma je Jirka Plnář a mám na vás teď takový malej test. Jednoduchý tři otázky. Odpovídáte 1 až 10, jo? Tak schválně. Takže, kolik stran má trojúhelník? Říkáte 3? Výborně. Kolik měsíců je půl roku? To je taky jednoduchý. 6. A kolik planet má naše sluneční soustava? Než to spočítáte na prstech. 8. Výborně. To je taky správná odpověď. Pokud jste na všechno odpověděli správně, tak ode mě máte 3000 korun. Takhle jednoduchý to je. A vyhrát si můžete mnohem víc. V dokonalé desítce Hit Rádia. 10 otázek, 10 000 korun a to na tank kartu Easy od Orlenu, abyste mohli jezdit zadarmo a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte jezdit zadarmo, a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte tank kartu Easy, tak vám stačí Orlen aplikace

Be Mine na Hit Radio, 13 hodin 42 minut je 11. srpna. Jestli dneska slavíte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Společně s vámi tak bude oslavovat také i Miraj Navrátil, frontman skupiny Miraj, který

0: Dneska bude mít taky už docela slušný požár na tom dortu. 34 svíček, to je dohromady 7, 7 šťastná, tak pokud máte úplně to samé číslo, tak tenhle rok bude váš, jo? Jedno štěstí vedle druhý. Což já doufám, že nebudete chodit akorát kolem rozbitých zrcadel. Je to tak, ne, počkejte, obráceně, to je 7 let neštěstí. Jo, takže vy jste vlastně v pohodě, tak váš rok je naprosto v klidu, vy můžete klidně v pohodě procházet zrcadlovým sálem. Kate Ryan za chvíli, Script Will.i.am také, no a my za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: A je to tady zase. Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: je Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
2: avokádo či mikádo,
1: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
2: šampiony nebo dresy pro šampiony,
1: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
2: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
1: Vaše centrum nákupů a zábavy.
2: Olympia Plzeň.cz.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Special s Item Austin ve 13 hodin 57 minut. Jestli máte pocit, že v práci takzvaně plavete, že nic nestíháte, no tak nevím, třeba vám v tom pomůžou zprávy, protože jsou tady dokonce frajeři, kteří umí plavat fakt jako výborně a teď nás reprezentují na mistrovství Evropy v Paříži. Jak se jim daří, našim plavcům Honzovi Čejkovi a Mírovi Knedlovi, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 14 hodin. No a po zprávách můžu nabídnout například Snow Patrol, bude taky Shawn Mendes a Camila Cabello. Teď ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pracuje se na hlavním tahu do Mažlice Klatovy. Opatrně za Gdyní. A omezení čeká taky na cestě z Plzně do Domažlic. Tam pozor za Sulkovem. No a vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
11: Safran Kabina CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
12: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
11: Děláme do letadel CZ.
12: Děláme do letadel CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky podniká proto stát, popíše mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městě a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale také zásobou pro suchá období. Výjimečná možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až dvě, viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Další český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50. a Jakub Jan Kirše na 100. kraulem. Teď se podíváme k nám.
4: V Kyselce na Karlovarsku skončila oprava školní střechy a půdy, které se musely přizpůsobit stovkám netopírů. Práce se sice nepatrně protáhly. Chod školy ani hnízdění zvířat to ale nikterak neohrozilo. Oproti původnímu plánu je nově opravená i věžička na školní střeše, kam se po spoustě let vrátila makovice.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Předpověď nám na odpoledne pro západ Čech dál slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech dnes měříme mezi 25 a 28 stupni Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Teploměr se dneska dostane jenom lehoulince pod 30, což je příjemné ochlazení oproti minulým dnům. A tak si tady u nás na Hit Radio uděláme takový malý kubánský odpoledne. Dáme si Shona Mendese, Camilo Cabello, hit Señorita. No a za chviličku, hned po tomhle hitu, taky náš pravidelný pořad Pravda nebo Bullshit. I dneska budu zvědav na váš názor. Bez obalu. Tady na Hit Radio.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a protože je úterý 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další den našeho diskuzního kroužku, kde si můžeme povídat ve vysílání Hitrádia na rovinu, bez obalu. Mám tady další průzkum a budu chtít vědět váš názor, co si o tom myslíte, a zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají. WhatsApp je 777 937 777. A to téma pro dnešek zní:
1: vědci
0: tvrdí, že průměrná žena se omluví až po 9 hodinách. Tak, a teď na první dobrou, co já teda jako musím říct, tak tady obrovsky, ale obrovsky opravuju vědce, protože žádná žena není průměrná. To jako v každém případě. To jsou tady úplně mimo, takže
1: vědci,
0: běžte domů, jo? Ale je to tak, dámy, jo? Každá z vás jste výjimečná, mimořádná osobnost a jen velmi zřídka se stane, že se vám něco nepovede. Ale jako vůbec nechci říct, že byste i tak neměli pravdu. A nebo že by to byla vaše chyba. Ne, naopak, pořád je to naše chyba. Ale může se stát, že se... Tohle tady se mnou pořád Lucie kouká na mě, jak se ovým bruslim. Ale může se stát, že je třeba nějaký moment, kdy vy usoudíte, že teda, i když nemusíte, že se teda jako omluvíte.
2: Tebe poslouchá manželka? Protože to tak zní, promiň.
0: To bych ještě mluvil vyšším tónem.
2: Ale máš pravdu.
0: Ale mám pravdu, že jo? No, výborně. Tak 9 hodin, co si o tom myslíte? Dámy, když jako se něco stane, vy vychladnete a pak si řeknete, hele, tak asi to udělám. Je 9 hodin jako ten průměrný čas, teda těch 9 hodin, je to dostačující? Nebo je to tak? Mají v tomhle
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? A proč já si to dělám, takovýhle téma? Jsme mohli mluvit o pivu třeba. Tak dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777 je WhatsApp Hitrádia. Teď Samfeld a Jonas Blue.

0: Snow Patrol na Hit Radio chviličku před 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady mám velmi tenký led a téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že žena se v průměru omluví až po 9 hodinách. Nebo nejdřív po 9 hodinách. Jsem si to trošku opravil, pokud jste poslouchali před chviličkou, oni to ty věci pojmenovali trochu jinak, tak takhle se o tom mluví docela dobře, že tedy žena se v průměru omluví nejdříve po 9 hodinách. Co vy si o tom myslíte? 777-937-777. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky, na ty jsem se těšil vždycky nejvíc.
2: Mám tu aktuální příklad ze včerejška, protože s ním na dětský tábor dělám vedoucího a s mojí kolegyní jsme se úplně nepohodli. Samozřejmě jsem měl pravdu já. A kolegyně, pozor, přišla po 3 hodinách se mi omluvit, že jsem měl pravdu. Takže možná je tam naděje, že ženy se chodí omlouvat i dříve, když si uvědomí chybu. Hezký den.
0: Dobře, absolutně to dneska nebudu komentovat. Mám k tomu spoustu věcí, co bych tomu řekl, ale dneska si je nechám pro sebe.
3: Jirko, tak prosím tě, pokud už se nějaká ženská opravdu někdy omluví, tak to rozhodně není 9 hodin. Ale možná tak 9 dní, možná i 9 týdnů. Dřív to rozhodně není. Čau.
0: Díky za další hlasovku. Ženy, co vy k tomu? Jo, to by mě zajímalo. Tak mám tady další hezkou zprávu. Ahoj, nevím, jak jinde, ale u nás platí doma pravidlo, že za prvé žena má vždycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo druhé, stejně má pravdu, takže žádná omluva. Další zpráva od Jany. Tak, jsem zvědavej. Co se týká tématu, tak tomu nevěřím. V mém případě, pokud jsem udělala chybu, tak se omluvím hned. A občas mi říkají, že se omlouvám až moc. Tak se učím moc neomlouvat. Tak výborně, výjimka nám potvrzuje pravidlo. Děkuji Janě za zprávu. Další zprávy. Máme tady nějaké hlasovky. 777-937-777.
4: Ahoj, tak je teda zarazilo, tak je to průměrná žena. No, asi nejsem průměrná žena, ale já osobně, pokud něco pokoním a je na čase se omluvit, tak se omlouvám celkem rychle, určitě mi to netrvá 9 hodin, no. Ahoj, Hanka.
0: Johanko, taky děkuju za krásnou zprávu, za hlasovku. No tak dobrý, tak to není tak špatný. Takže dneska jsme se dozvěděli téměř to, že ženy se opravdu dokáží omluvit, i přesto, že to je naše chyba, a zároveň, takže to netrvá až 9 hodin. A nebo jo, co vy si o to myslíte? Ještě tomu dáme jednu šanci. 777-937-777.

0: Deník, to je věc, o který si aspoň zaspíváme, to nějakou dobu ještě potřebovat nebudem. 14 hodin, 21 minut s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777, kde má také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak. Pojďme to rozhodnout. Jak to vypadá? Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Radio díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě. Jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zaspouší, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nicole a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá, se nepose.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
2: ten nejezdí.
3: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
5: Hit Radio. Hit Radio.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku. Tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Parádní úterní odpoledne, jestli máte dneska zatmění v hlavě, tak to je prd proti tomu, co nás čeká zítra. Zítra nás totiž čeká největší zatmění slunce, a to od roku 1999. Tak se vrátíme v čase, zavzpomínáme na ty papírové brejle a taky dáme tipy na to, kde a jak to zatmění pozorovat. Buďte s náma!

0: 8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych jsem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už asi jako nejdu sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme se opravdu jako nezničili zrák a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary, nebude chybět ani Huntrix a k tomu Wiz Khalifa a Charlie Puth. Tak se mějte krásně.
1: Velký prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve 14 hodin 3 a 40 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Miraj má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď velký pozor na výjezdu z Plzně ve směru na Klatovy. Před odbočkou na Litice hasiči zasahují u požáru. Kvůli zvýšenému provozu se tam můžou nárazově dělat i kolony. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovarský kraj rozdělil mezi mediky přes 19 milionů korun. Finanční podporu získalo bezmála 130 budoucích lékařů, kteří se rozhodli po škole setrvat v našem regionu. S programem kraj počítá i v příštím roce. Celková rekonstrukce americké ulice v Plzni už se chýlí ke konci. Nabídne více zeleně, větší komfort a vyšší bezpečnost pro chodce. Víc mluvčí města Eva Barborková.
9: Ono díky těmto úpravám jsme úsek mezi křižovatkami se Škroupovou a Prokopovou ulicí upravili na takzvanou sdílenou zónu. Tam je rychlost omezena na 20 km v hodině. Žádný z účastníků provozu, to znamená vozidla, chodci ani cyklisté, zde nemají přednost, ale musí se vzájemně respektovat.
0: Zajímavostí je, že jde o první takovou zónu svého druhu v Plzni. Resort zahraničí vyzval Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný český občan neobrátil. V systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Tropické teploty opět mění sportovní program. Organizátoři sobotních dostihů v Pardubicích se rozhodli, stejně jako před dvěma týdny, začátek mítinku posunout už na 9. hodinu do polední. Chtějí tak zajistit lepší podmínky pro koně i pro návštěvníky.
1: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Rádio CZ.
0: Na západě Čech by taky zítra mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat podobně jako dnes mezi 26 a 29 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už je tady se mnou i Kuba Rada.
1: Hit Radio FM Plus.
10: Jo, je to tak, chvilku po 15. krásný odpoledne od Aše až po Prahu. Dokonce i v Senomatech. Hladíte divoký západ, který dneska uvádí vzpomínku na poslední zatmění slunce. Kde a jak to zatmění pozorovat a aby se vám mohlo zatmít mít i o víkendu, tak k tomu přihodíme další lupeny na Chodrock Fest a After Party Rádia FM+. Předtím ještě Lipo a Krištof.

0: rameno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tady je Divoký západ, nádherný úterní odpoledne, zítra večer, obrovitánská podívaná, velký zatmění slunce. 84 až 88% toho slunečního kotouče, jestli se tomu tak dá říct, tak bude zakryto u nás na západě Čech, by to mělo být úplně jako nejvíc viditelný. To podstatné je, že teda se to bude dít při západu, takže je třeba vylézt někam jako hodně vysoko a přemýšlet u toho, aby vám to třeba nějaký, já nevím, hrad nebo nějaký další kopec jako nezastínil.
1: Nebo panelák třeba.
0: Nebo panelák, no ty jsi městská, no panelák jsem si nevzpomněl. A když vylezeš k sousedům do 12. patra, máš šanci, že něco uvidíš.
1: Dobrá.
0: Teď ale jako to zásadní, protože po Facebooku už pochopitelně všichni píšou jako a jak to máme, přes co na to máme koukat, kde se ženeme ty brejle. My jsme se zeptali odborníka, a to Terezy Juringový, která je optometristka. Takže jestli chcete vědět, jak si úplně jako nezničit oči, tak poslouchejte.
2: Použijte speciální brýle pro pozorování slunce odpovídající normě ISO, nepoškozen certifikovaný solární filtr nebo u dalekohledu či teleskopu solární filtr umístěný před objektivem. Co rozhodně nepoužívejte, CD nebo DVD, běžné sluneční brýle, a to ani několik přes sebe, začouzené nebo silně zatmavené sklo, fotografický film nebo rentgenový snímek.
0: A to je teda pěkně v pytli, protože ty brýle jsou všude vyprodaný. Svářičský sklíčka jsou taky vyprodaný.
1: Taky.
0: A já jsem počítal s tím, že jako lidem řekneme, hele, my jsme na to koukali před CDčko, koukejte před CDčko, na to koukat nemám. Jak na to teda budeme jako koukat?
1: No nijak, pokud nemáš ty brejle, tak zavřeš oči a necháš si to vyprávět od těch, co ty brejle mají.
0: Tak já doufám, že nám je třeba jako půjčí. Já jsem mimochodem na sociálních sítích ještě našel jeden krásný návod. Pokud nemáte ty brejle nebo svářičský sklo, máte na to koukat skrz kaluš. Problém je ten, že kaluš tady u nás na západě Čech už 2 měsíce nikdo neviděl. Tak děkujeme za radu, BB Rex a Faithless právě teď.

0: Robbie Williams, Kuba Bára a taky divoký západ Hitrádia FM+. Nádherný odpoledne všem na západ Čech. Zítra velký zatmění slunce. A my jsme teda jako poslední zatmění zažili mimochodem v roce 1999. Na náš WhatsApp 720 870 237 přišla jedna vzpomínka a vlastně i svým způsobem asi doporučení, přes co teda koukat.
1: Zdravím, tady Petr. Vím, že jako malí jsme koukali na zatmění slunce přes starý diskety. Nejsem si jistý s tím CDčkem, myslím si, že to CDčko ty oči spíš vypálí. Dík, mějte se.
0: Jenže kdo má dneska jako doma disketu, že jo?
1: Samozřejmě disketa se musí vyndat z toho umělohmotného obalu.
0: Jo, to mě nenapadlo. Děkuju za doporučení, to pokračovala ta zpráva. Mám tady ještě jednu dobovou vzpomínku, protože v 99. opravdu tím zatměním tenkrát žila celá Česká republika. A já jsem našel dobovou reportáž České televize, kde se lidi v Praze na Staroměstském náměstí, který bylo plný, ptali, co lidi čekají od toho zatmění.
2: Co očekáváte od zatmění slunce?
3: No, zvýšenou sexuální aktivitu.
0: No, v 99. byli lidi trošku ještě naivní, podle mě. Dejte vědět i vy na váš WhatsApp, respektive na náš WhatsApp, jestli pamatujete v 99. to zatmění, my se na ně ještě podíváme.
4: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
5: Matracezahubičku.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
8: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: nářez v podobě Lenkinů, který nikdy neumrzí. Tady je divoký západ Hitrády FM+. Velký zatmění zítra, až 88% slunečního kotouče bude zakryto. Nejvíc by to mělo být vidět ve 20 hodin a 11 minut. Konkrétně tohle je čas tady u nás na západě Čech. Teď je ale otázka, kam vyrazit to sledovat, protože je třeba, abyste měli na ten západ a mírně severozápad jako volný výhled.
1: Takže kompas, brejle a kam půjdu?
0: Hele, já jsem přemýšlel a říkám si nějaký jako kopce, tak možná ideálně třeba zkusit Čerchov. Tam by mohl být výhled jako směrem na Německo.
1: Ano.
0: Pak mě napadl ještě taky Lesný na Chebsku. Na Dylení je to oplocený, tak když nebudete přelejzat plot, tak to můžete zkusit taky. A nebo pak můžete vyrazit do Hvězdáren, protože ty tady u nás na západě zítra budou mít taky speciální program. Jednak Karlovy Vary, pak taky Rokycany, dokonce i Žebrák. A v Plzni bude takový velký hromadný pozorování na vyhlídce Švabiny.
1: Tak to bude na Doubravce, že jo? V kopci.
0: Já si nejsem jistý, jestli je to ta vyhlídka, kterou si myslím, že si myslím.
1: Kterou si myslíš vyhlídku?
0: No taková ta, jak se tam jezdí až po zatmění. A rozhodně se tam nepozorují hvězdy.
1: A měsíc? Při světu měsíce?
0: Jo, při světu měsíce, ale podle mě se tam dějí úplně jiný věci teda.
1: No tak tam musí jet jenom ty 18 plus, děti nechat doma.
0: Ježíš, chudáci děti, prosím vás, jestli máte děti, tak zítra na tu vyhlídku je asi radši neberte, jeďte do těch Rokycan, do té Hvězdárny, tam to bude i s výkladem. Ne, tak tam se jezdíš po 10. večer, ne?
1: Na tu vyhlídku?
0: No.
1: Já nevím, já.
0: Ty už za dlouho nebyla,
1: Freddie
0: Mercury.

0: Light, to se nám hodí. David Kushner, tady je divoký západ, Hit Radio FM+, který vás chystá na zítřejší zatmění slunce. Není to v naší historii poprvé, co se to stalo, a není to ani tak dávno, mimochodem. Rok 1999.
1: Ti nepřijde dávno.
0: No dobře, 27 let, ok. Ale jako z pohledu toho, co máme za rok, si myslím, že je to vlastně včera. To podstatné je, že tenkrát to samozřejmě jako lidi ve velkém prožívali. Bylo to v poledne mimochodem a v Praze třeba byly totálně nadspan náměstí.
1: Tam to mimochodem, pozorovali.
0: Jo, přišla bouřka, viděli kulový. Hodně, hodně si to užívali. Pak byly jako aglomerace, kde to prožívali úplně jinak, typicky třeba jako vesnice, jo? Opět dobová reportáž České televize.
2: Lidé na venkově se však právě probíhajícím nebeským úkazem nikterak nevzrušovali.
3: Na prodejnu čekáme, na zatmění ne.
0: No jo, pojď na prodejnu, to víš, to je důležitější, jestli ti vyprodají šunkovej salám, budeš týden ohladu. Ale ve městě z toho lidi taky celkem šíleli.
2: Očekávání konce světa bylo pro některé živnostníky natolik silné, že byli ochotni preventivně uzavřít své obchody.
4: Já mám takový dojem, že se zatmí a pak už nic nebude. A nezlobte se, zavíráme.
0: Ano, zatmění bylo i v lidských hlavách v té době. Takže zítra večer 20 hodin 11 minut, nezapomeňte, mimochodem další podobný zatmění nás čeká až v roce 2075. Podle mých 100% vycucaných propočtů to bude vypadat asi tak, že tou dobou budeme, nebo respektive půjdeme už všichni společně světlu vstříc.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up comedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: David Guetta na Hit Radio FM+. Aktuální zprávy v 16 hodin, tak ty chystá Bára Purkartová. V Karlových Varech, respektive v Karlovarském kraji, už jim nestačí jenom filmy promítat, a tak se tam bude stavět dokonce i filmové centrum. Jaké žánry se tam asi budou natáčet?
1: Lázeňské.
0: Jo, tak jestli mluvíme o Františkových lázních, tak si to dokážu docela živě představit. Teda no. Tak trochu erotiky za chviličku ve zprávách, evidentně. Těšíme se na to, předtím ještě Depeche

0: Krásné odpoledne všem na západ Čech. Zprávy za chvilku, teď doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda teď brzdí dopravu v centru Plzně. Stala se v Sadech 35. U křižovatky z Palackého, kde se srazily dva osobáky a ještě i nákladní auto. Provoz je silnější, takže si tam kvůli vyšetřování chvilku počkáte. A dál opatrně taky na výjezdu z Plzně směrem na Klatovy před odbočkou na Litice vás můžou krátce zdržet hasiči. Pokud máte další aktuální info ze silnic, tak pište k nám na náš WhatsApp 720 870 230.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Revitalizace Lochotínského parku v Plzni jde do finále. V lokalitě nedaleko zoo končí terénní práce. Lidé se mohou těšit na nové vyhlídkové molo u jezírka, na nové cvičební prvky nebo na umělý vodopád. Hotovo bude už letos na podzim. Filmová tradice v Karlovarském kraji dostane nový rozměr. Kraj totiž bude mít vlastní filmové centrum. Co všechno nabídne, říká Lenka Mahdalová z krajského inovačního centra.
10: Plánované centrum by mělo nabídnout dva filmové ateliéry a spolu s nimi také halu pro dekorace a kostýmy s řemeslnými dílnami. Dále datové centrum pro postprodukci, vizuální efekty a archivaci i vzdělávací centrum propojené se středními školami v kraji.
1: Což by mohlo dát projektu dlouhodobý smysl. Fotbalisté Sparty dnes hrají odvetu 3. předkola Ligy mistrů. V Lyonu budou hájit náskok z prvního duelu, který doma vyhráli 2-1. Zápas ve Francii začne přesně v 9 večer.
8: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
1: Předpověď na středu pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech zítra naměříme mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách pak okolo 23 stupňů.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní odpoledne, hezký úterý, připravte si WhatsAppy, za chviličku nadělíme další dva lupeny na Chodrock Fest už tenhle víkend.

ty nejlepší hity na cestu z práce. Tohle je George Ezra, tady je Hit Radio FM Plus. No a s váma divoký západ, taky dneska pro vás mám dva lupeny na Hot Rock Fest. Tenhle víkend, pátek a sobota, největší mejdan na Domažlicku, kde prostě musíte bejt. Jestli tam chcete, tak teď vemte telefon do ruky. WhatsApp 720 870 237 a honem rychle mi napište, chci na Hot Rock Fest. Jednomu z těch, kdo napíše, se už za chviličku rozezní telefon, tak držím palce, tohle je Ella Henderson.

0: Ella Henderson a Rudimental Alibi, tady je divoký západ Hitrádia FM+, který tento týden naděluje vstupenky, a to na Chodrockfest v Domažlicích. Na náš WhatsApp stačilo napsat chci na Chodrockfest a je dost možný, že právě teď voláme právě vám. Už to zvoní skvělý. Halo, halo, Hitrádio FM plus divoký západ, kdo tam?
1: Martin.
0: Čau Martine, odkud jsi?
1: Plzně.
0: Z Plzně a chtěl bys na Chodrockfest?
1: No jasně.
0: Jo, a chodíš pravidelně?
1: Hele, ještě se nedu, bude to moje premiéra.
0: Krásný, krásný. Hele, já tady mám takový malej chodský kvíz, jo, tak si ho dáme. Koláče a nebo kuláče?
1: Koláče.
0: Maruška Rotrová nebo Brutus?
1: Brutus.
0: Hustý. A afterparty Hitrádia FM+, nebo afterparty Hitrádia FM+. Těžký. Hodně těžký, hele, poslední otázka, chápu. Dva lupeny na Chodrockfest jsou tvoje, to znamená sežení stan, někoho dostanu a můžeš v pátek vyrazit.
1: No skvělý.
0: No, hele, vidíme se v sobotu na Avtrošce.
1: No jasně.
0: Tak, tě beru za slovo, hele, vydrž mi na drátě, gratuluju.
1: Díky moc.
0: No a další lupeny, tak ty pro vás budeme mít zase zítra po 16. hodině.

0: Zveren a s váma váš odpolední parťák Divoký západ Hit Radio FM+. Jestli jste za volantem, tak kruťte volume doprava.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Plzni, kde se nehoda stala v centru. Je na křižovatce Palackého náměstí a sadu 35, kde se srazily dva osobáky s nákladním autem. Vyšetřování dál probíhá, podle vašich zpráv se tam ale delší kolony netvoří. V Plzni pozor taky na Rokycanské, kde je ve směru od Prahy odstavený kamion. Je tam navíc zúžená vozovka. Teď jdeme na Chebsko, trasa Cheb Mariánské Lázně. Před odbočkou na Dolní Žandov jsou v sobě dva osobáky. A závěrem Sokol, kde je nehoda za Josefovem směrem na Sokolov. Místo je průjezdné Kyvadlově. Vaše další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Rádia.

0: B.O.B., Hayley Williams a Divoký západ s váma, krásný odpoledne. Už je to tady, srpnová deprese začíná.
1: Ty máš depku?
0: Já ne, zaplať pán Bůh už teda, ale myslím si, že většina jako dětí školou povinných taky má, protože už nějaký ten týden, co chodím do obchodu, tak tam vidím všechny ty sešity, pera, tušky, co tam ještě, vodovky,
1: ano, tempery. Taky už nakupujem.
0: Už nakupujete taky?
1: Pomalinku už, jo. No.
0: A děti?
1: Děti pláčou a já se směju.
0: To je ale hrozně krutý.
1: Není, takhle, dřív jsem se nesmála. Od té doby, co jsou v pubertě, tak se směju a kupuju to všechno hrozně nahlas a komentuju to.
0: A taky jim jako říkáš takový ty, už se ti to krátí, a už si chystej batoh.
1: Ano, najíždíme na školní režim, spát v 8.
0: Ne.
1: Jo.
0: Teď je 11. srpna.
1: Ono to uteče.
0: Jak uteče, teď je ještě skoro měsíc.
1: Jako voda to uteče.
0: Teda takhle, jako Bára už objednává prej i obědy dětem.
1: No a mám pocit, že ani škola se na děti netěší, protože co tady koukám, tak hrachová kaše, hlíva ústřičná.
0: Ta hrachová kaše mi přijde taková jako symbolická.
1: Jak to?
0: No protože když se zeptáš většiny dětí, tak by ti řekli, že by se na tu školu nejradši vyprdli.

0: FM Plus, nádherný odpoledne, tak už jsme tady nejeli na takovou malou jako školní depresi. Už se to prostě krátí a je na čase se rozloučit s prázdninami, s dvoumi měsíci volna. Proč se držíš, aby ses nesmála?
1: Že bych se jinak strašně smála. A je mi to hloupý do té smuteční.
0: A těm dětem nebo čemu?
1: No jasně.
0: Už jenom 3 týdny. A děti se nám vrátí opět do školy. Navíc to může být poslední rok, kdy děti mají 2 měsíce prázdnin, protože ministr...
1: Smuteční.
0: A těm dětem nebo čemu?
1: No, jasně.
0: Už jenom 3 týdny. A děti se nám vrátí opět do školy. Navíc to může být poslední rok, kdy děti mají 2 měsíce prázdnin, protože ministerstvo školství oznámilo, že přemýšlí o tom, že by s těma...

0: miluju.
1: No, ale teď si vem jako ty dnešní děti, který brečí, že mají za tábor.
0: No.
1: Kde jim 14 dní někdo vaří, vymýšlí jim program, stará se o ně, mají táborovou hru, ještě poznají nový kamarády, přivezou si zážitky. A tehdejší děti museli chodit makat na pole.
0: A ty dnešní by si taky vyslal do kukuřice, viď?
1: Takže milé děti, užívejte poslední týdny prázdnin a buďte rádi, že namísto toho, abyste sbírali přesně kukuřici na poli, můžete zevlit někde na návsi, na náměstí a chytat sousedovic ve finu. Za chviličku něco pro tu mladinu naší Roze Bruno Marsa. Doufejme teda za mě aspoň, že s těma prázdninama se nic dělat nebude. Si myslím, že 2 měsíce prázdnin v kuse si ty děti prostě zaslouží. Klidně dejte vědět 720 870 237, jak to vidíte vy, to je náš WhatsApp.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice osel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
10: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.

0: Soutěži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
4: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
6: avokádo či mikádo,
5: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
6: šampiony nebo dresy pro šampiony,
5: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupů a zábavy.
6: Olympia Plzeň CZ.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou.

Láska a data, kapela Činasky. Krásné odpoledne. Nad plzeňskou částí Plzeň Bory se aktuálně vznáší dým. O co jde? Tak to vám povíme teda ve zprávách za chvilečku. Už asi teď můžeme říct, že to není dým z škodováckého komína ani z pivovaru, bohužel, protože hasiči i nadále bojují dost zásadně s tím, jaký je venku sucho a trápí je to, tak na ně myslíme. Aktuální informace o požáru nedaleko Plzně přineseme ve zprávách přesně v 17 hodin. No a k tomu další hity, který snad ty kluky v Caskách podpoří a dají jim energii do žil. Tady jsou Offenbach a Be Mine, hezký odpoledne.

0: něco pro ty, co neumí moc dobře anglicky, aby si mohli taky zaspívat. Coldplay a s váma Divoký západ. Před náma taky zprávy, tím 100% rozumět budete.
1: No a teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. V centru Plzně už se povedlo odstranit nehodu v sadech 35. Vědět nám dal Michal a my děkujeme za informaci. Dál opatrně na Rokycanské v Plzni, kde pořád překáží odstavený kamion, je za Hřbitovní ulicí směrem od Prahy. A nehoda se řeší taky na hlavním tahu Cheb Mariánky. Stala se před sjezdem na Dolní Žandov, kde jsou v sobě dva osobáky. Tak si tam dávejte pozor. No a vaše další informace z dopravy dál pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň, štíhne mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
8: Těšíme se na tebe.
7: Farma Park u Toma CZ.
6: U Toma, tam to všechno začíná.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkártová. Několik jednotek hasičů právě teď zasahuje v Plzni. Jak od nás víte, mezi Liticemi a Výsluním došlo k požáru chaty a přístavku. Vinou sucha se navíc plameny rychle šířily na sousední pozemky. Díky bleskovému zásahu hasičů se ale okolní chaty povedlo před plameny ochránit. Příčinu požáru na místě teď zjišťuje vyšetřovatel. Už zítra nás čeká jedinečná podívaná. Budeme pozorovat zatmění slunce, proto pozor na oči. Přímý pohled do sluníčka je totiž může dost poškodit. Víc za odborníky Tereza Jurigová.
12: Přímý pohled do slunce může způsobit poškození sítnice. Toto poškození nemusí bolet a potíže se mohou objevit až s odstupem. Může být ale dlouhodobé až trvalé.
1: Já doplním, že zatmění slunce bude možné pozorovat zhruba od čtvrt na 8 večer. No a nakonec ještě fotbal. Zítra v Plzni startuje prodej vstupenek na play-off Evropské ligy. Přednost mají tradičně permanentkáři. Viktorka doma bude hrát 27. srpna. Na jméno soupeře ale zatím čeká. Bude jim poražený z dvojzápasu Berševa Červená zvezda Bělehrad.
13: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
1: Na západě Čech zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou příjemné. V odpoledních maximech vystoupají mezi 26 a 29 stupňů. No a teď už pokračuje úterní Divoký západ.
11: Hit Radio FM Plus.
0: To je to tak, jsme s váma i po 17. Díky, že nás ladíte. Posílám další hity Headway, návrat do 90. A taky Shakira a Zoo právě teď.

0: devadesátkách se mu možná ze srandy říkalo hladovej, nicméně právě tenhle ten hit se postaral o to, že hlady rozhodně netrpěl. To byl Hadaway, ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus a my jdeme na hokej, UPA. Hele, už se nám to konečně blíží, předtím ale ještě výjimečný hokejový zážitek, který navíc pomůže dobrý věci. Ve čtvrtek 20. srpna se totiž v Klatovech utkají extraligový týmy, a to jednak Škodovka z Plzně a taky na Ševarská energie. Utkání takto začíná v 17 hodin, vstupný je 100 korun a celý výtěžek poputuje na podporu a rozvoj mládeže právě hokejistů v Klatovech. Volný předprodej tak ten už odstartoval, mimochodem všechny důležité informace a taky to, kde si vstupenky na tenhle ten zápas koupit, tak to najdete na našem webu hitradiofmplus.cz. No a teď už jenom, aby ta energie to vyhrála, viď Baru?
1: Myslíš?
0: Vím.
1: Dobrá.
0: Povíme si potom. Tady jsou Miraj, mimochodem Miraj má dneska narozeniny, hele, tak všechno nejlepší. Život plne dál.

0: Beyoncé, Halo, za chviličku taky Damiano Davide, tady je Divoký západ Hit Rádia FM Plus a v kontextu těch sucha, který momentálně prožíváme, je třeba se možná podívat i do historie, protože 11. srpna roku 2002 začalo v České republice už po druhé opravdu jako intenzivně pršet a od 12. tedy od zítřejšího rána začaly stoupat taky hladiny řek. Byly to jedny z nejničivějších povodní v české historii. A myslím si, že je třeba si tuhle tu historii připomínat. Hlavně Plzeňáci si myslím, že si to budou jako hodně pamatovat.
1: Já si to pamatuju živě, mě už bylo relativně dost. Bydlela jsem v Plzni a byly městské části, které byly úplně odříznuté. Já tenkrát bydlela v Újezdě a MHDčko do centra vůbec nejezdilo.
0: Je to takovej smutný kontrast toho, jak skončila ta klimatická krize. Jo, venku vedro neskutečný. A díky tomu, že skončila, hele, tak po půl roce na ministerstvu životního prostředí objednali klimatizace za 51 milionů korun. Krásný. Ale chápu, že pánové se tam poslední dobou celkem potí.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň? Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka. A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje. Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane. To je Audi Q7 Perfection. Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Thrill, tady je Hit Radio FM Plus, ty nejlepší letní hity, tak ty pro vás máme a dneska po 18. tak je to nejlepší od 80. let. Hit Radio, klasiky dneska. Hele, vzpomínka na písničku, která ještě tak 5-6 let zpátky byla trošičku jako nežádaná, nežádoucí možná. Dáme si totiž korunu, ale budou třeba i Ace of Base a zavzpomínáme i na legendárního prince. V 18 hodin začínáme, tak si to dnešní vydání Hit Radio Classic až do 21. nenechte ujít, no?

Ed Sheeran a jeho balada o Nokii 3310. Ladíte divoký západ Hitrádia FM+. Kam vyrazit? Tenhle víkend jasně Chod Rock Fest, ale nezapomeňte taky na chodský slavnost. Jestli máte rádi tradici, kroje a folklor, tak nesmíte chybět v centru Domažlic. Bude to tam žít od pátka až do neděle. A hlavně nezapomeňte na kuláče. Ty se smetanou, ty jsou totiž nejlepší. V sobotu v Plzni v parku za Plazou startuje taky Sportmánie. Možnodici, kroje a folklor, tak nesmíte chybět v centru Domažlic, bude to tam žít od pátka až do neděle a hlavně nezapomeňte na kuláče, ty se smetanou, ty jsou totiž nejlepší. V sobotu v Plzni v parku za Plazou startuje taky Sportmánie, možnost vyzkoušet si všechny možný sporty a dokonce si děti můžou odnést

0: tam už příští týden dostaneme, budeme totiž soutěžit o vstupenky. Další tipy na to, kam vyrazit a co se u nás děje, tak to najdete na našem webu, mrkejte tam.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM Plus.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
2: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
5: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
6: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve Westernovém městečku Boskovice jako celodenní program. V kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, ladíte divoký západ Hitrády a FM+. Krásný odpoledne všem, je na čase shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili. Ano, bylo to zítřejší zatmění slunce. 20 hodin 11 minut, nezapomeňte. Ale v rámci toho jsme se vrátili taky do roku 1999, kdy jsme tady u nás zažili vůbec to poslední zatmění. A musím říct, že tenkrát to prožívali všichni úplně jinak. Třeba na vesnici, to nikoho moc netankovalo.
1: Lidé na venkově se však právě probíhajícím nebeským úkazem nikterak nevzrušovali.
2: Na prodejnu čekáme, na zatmění ne.
0: A pojízdná prodejna prostě jednou za týden, hele, není čas se věnovat něčemu jinému. Naopak ve městech a hlavně v Praze měli lidi zatměno i v hlavě.
1: Očekávání konce světa bylo pro některé živnostníky natolik silné, že byli ochotni preventivně uzavřít své obchody.
3: Já mám takový dojem, že se zatmí a pak už nic nebude. A nezlobte se, zavíráme.
0: No tak schválně, jestli zítra nás čeká konec světa. Nezapomeňte ale na bezpečnost a díky za to, že jste vysílali dneska s náma. Jestli nevíte přes co koukat, no tak prej už jsou brejle vyprodaný, ale jeden tip máme od Petra.
4: Zdravím, tady Petr. Vím, že jako malí jsme koukali na zatmění slunce přes starý diskety. Nejsem si jistý s tím CDčkem, myslím si, že to CDčko ty oči spíš vypálí. Dík, mějte se.
0: No, CDčka se vždycky vypalovaly, ne? Co si budeme. Tak jestli máte doma disketu, hele, máte ještě celý den na to, abyste ji na půdě vyhrabali. Takový byl dnešní divoký západ, no a já se na vás těším zase zítra v 15 hodin. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou osobních aut vás ještě teď může zdržet na hlavním tahu z Chebu do Mariánských Lázní. Došlo k ní před odbočkou na Dolní Žandov. S opatrností projedete. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já.
7: Tak příště domů.
8: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.

0: plena. Je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
4: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

Aria Prince v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem krásný večer. Tak co, jaký máte úterý? Dobrý zatím, zvládáte? Prosím vás, důležitá poučka. Držte se za ruce. Tak co nejvíc, jak to půjde, jo? Protože držení za ruce, prosím pěkně, snižuje krevní tlak a léčí srdce. Podívejte se třeba na vidry, jo? Ty se držejí za tlapky furt, aby si neuplavali. A viděli jste někdy jako vidru brát prášky na tlak? Asi ne, že jo? Takže naprosto geniální. Pokud nemáte žádného milého nebo milou, tak chytněte třeba aspoň sklenku vínka, tam to bude podobné, ty účinky samozřejmě, ale musíte u toho mít ten slastný, láskyplný pocit. To ale asi nebude úplně problém, že? No a co nebude problém, to jsou další hity, právě teď Moby a Extreme Ways.

0: of the night, to je Korona v éteru Hit Radio. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Léto se pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašně, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777-937-777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit. Máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo? Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný, takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777-937-777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton už za chvilku.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě ještě času dost, na to je poslat na chvilku, jo, takhle. Na převýchovu. Koudy píše, plány jsou jasné, zítra zatmění, od pátku festiák na Macháči a dokonce prázdnin i východ slunce na Sněžce. Jo, chválím, cením, chválím, možná i malinko závidím, tak to si moc užijte. No a Andy píše, nás čeká ještě dovolená naštěstí, už odpočítávám minuty a to jedeme až za týden, tak snad nám vyjde počasí. Jako bylo by to samozřejmě nefér, že jo, když teď furt hezky a pak najednou by pršelo, tak držíme Andy pěsti, ať to vyjde a ať ti jde to odpočítávání minut, no a vy, ať už máte jakýkoliv plán, tak prosím nás hlavně si to užijte. A ideálně společně s naším playlistem, právě teď tu Unlimited, Get Ready For This.

0: Status quo, legendární věc In the Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá, trsá. To asi víte, že jo, Král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. I like to move it. You like to move it.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera. Užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý, horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají, většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě je nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No, budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se. No snad. Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

0: Off Alone, tohle je LSD DJ v éteru Hit Radio. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Beanstaňkov.cz.
6: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
7: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
10: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
11: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouský císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak z učebnice dějepisu samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak je můžete připomenout, že právě dneska je to hezké, velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy, právě teď za vámi.

0: Sam Brown a Stop.
1: Posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna? Tak buďte s námi.

0: matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Osmá hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Human League a Tell Me When. Jdem na to!

0: Pretenders a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radosti, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Plašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných, kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: Tak co, zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, do vašich uší, už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Chantal Kreviačuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme. Jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém. A čekáme všichni na déšť, předpokládám. Tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou. Tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo. A proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak je vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď Junior Senior.

0: Another Brick in the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hitrádiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně, ahoj.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Rata tararara rata trička rata tadadara rata potisk potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.

0: sařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků. Hit Radio.

M+. Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.